Ten si teď mou vizitku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Se vzpomínkou na rakovou babičku vstáváme na signálu, už jen 2 minuty a pár vteřin chybí do 6. hodiny, tím pádem si dáme první dnešní zprávy, které má pod palcem Honza Navrátil, a dál vás budou probouzet jak jinak než osmdesátky Bad Boys Blue nebo Bon Jovi.
1: Signál rádio doprava.
0: A poprvé taky míříme na silnice, konkrétně na tu s označením 15. U blíže Vedel, okres Česká Lípa, probíhá vyšetřování nehody osobního vozidla s nákladním. A ještě buďte obezřetní na D5, 19. kilometr ve směru hlavní město, kde je porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.

0: Signál Radio zprávy.
1: Hezké páteční ráno, 6. hodina je tady, posloucháte Signál Radio a teď také zprávy. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo v poslanecké sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše. Proti její vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Pokračuje předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
2: Vláda má většinu a dnes ji tedy v parlamentu použili na to, aby znovu sami sobě vyslovili tu důvěru. Znovu tedy tato vláda a její poslanci ukázali, že vlastně ty sliby, co dali voličům, neplatí, že Babiše hlídat opravdu nechtějí jeho koaliční partneři, to, co chtějí pohlídat, jsou primárně jejich teplá místečka.
1: Vláda stanovila ceny paliv na dnešní den. Maximální prodejní cena nafty dnes klesne o 14 haléřů na 48 korun a 58 haléřů za litr. U benzínu se sníží oproti včerejšku o 22 haléřů na 45 korun a 92 haléřů za litr. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě svého bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si pak lidé mohou průkaz vyžádat ještě 7. října.
0: Co se děje v regionu?
1: Letošní volby budou v městské části Praha-Libuš spojené s místním referendem. Jeho tématem bude souhlas s plánovanou revitalizací sídliště na Písnici poté, co ho odkoupily soukromé skupiny. Ti převzali sídliště i s projektem revitalizace, který počítá i s novou výstavbou. S tou ale místní nesouhlasí. Zároveň se bojí o zachování svých současných nájemních smluv. Ovšem budou rozhodovat právě ve zmíněném referendu.
0: Sport.
1: Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola Extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého čtvrtečního soupeře. Pokračuje trenér domácích Ladislav Šmíd.
3: Dokázali jsme vnitřní sílu a hlavně s čím jsem ohromně spokojený je naše oslabení, i když samozřejmě nemůžeme strávit tolik času na trestní lavici. To je asi taková největší černá kaňka, ale ať už se ten zápas vyvíjel jakkoliv, tak si myslím, že jsme si snažili hrát svoji hru. Ten zápas se vyvíjel tak nahoru dolů, ale přišli jsme si zatím a dokázali jsme ten zápas otočit a vyhrát.
0: Signál Radio počasí.
1: Páteční den bude poměrně slunečný na západě Čech, ale počítejme s oblačností a na severozápadě i se slabými přeháňkami. Vítr dnes zafouká slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší teploty naměříme od 20 do 24 stupňů Celsia. Na západě bude kolem 18 a na horách kolem 15 stupňů. Tolik zprávy, startuje ráno na Signálu a Lukáš Bláha.
0: Signál Radio. Signál Radio.
4: Honzo, díky za aktuality, já pro vás budu mít další informace, které se vám po ránu hodí, čili očekávané události, jak bude za okny. A ze všeho nejdřív se podíváme do kalendáře, kde už je pátek 2. října. Dobré jitro.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: 6 hodin na 11 minut vás probouzí ráno na Signál Rádiu s datem 2. října. Věřím, že vám tenhle zkrácený týden rychle utekl. Už je tady pátek a přání toho nejlepšího ke jmeninám dnes patří jak Olivím, tak Oliverům. A v kalendáři máme svátek andělů strážných. Ať nad vámi bdí. A 72. narozeniny slaví herec Roman z Kamene, ještě o 6 let více je kolegovi z branže Petrovi Štěpánkovi. Tento den přišel v roce 1950 na svět Mike Rutherford, anglický kytarista, spoluzakladatel party Genesis a později vlastní kapely Mike and the Mechanics, tak tuším, že i na tu dnes v ranním vysílání přijde řada, ale nejprve velká gratulace jeho krajanovi Gordon Sumner, kterého ale celý svět zná jako Stinga, slaví polokulaté 65. Tohle žihadlo nebolí, příjemné ráno.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: posloucháte s ranním signálem na hodinách 6.20. Venku zatím měříme 10 stupňů, ale poroste to, a to až na 20 a někde i 24 stupňů. Pro západ a severozápad Čech meteorologové předpovídají teploty kolem 19, no a na nebi v Čechách většinou polojasno až oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle déšť či přehánky. Odpoledne a večer ovšem ubývání oblačnosti. Tak to je jedině dobře, věřím, že při pátku máte nějaký důvod k oslavě, Cool and the Gang Celebration a zanedlouho očekávané události. Hezké ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: pátečním signálovém ráno americká zpěvačka Tiffany, která kdysi zazářila jako mladinka 16-letá a shodou okolností právě dnes je už 55. A co se během dneška 2. října bude dít, odhalíme teď 3 minuty před 6:30.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. Saský premiér Michal Krečmer se v Praze sejde s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Cílem setkání je prohloubení sasko-české spolupráce v hospodářské oblasti. Dnes a zítra se ve městě Meziboří koná festival IQ Play. Zdejší sportovní hala se tak promění ve velkou hernu plnou hlavolamů, stavebnic a chytrých her a ve čtenářské Doupě se na jediný den v rámci týdne knihoven změní pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. Cestující i kolemjdoucí si na vzniklé knižní zastávce budou moci od 10 dopoledne půjčit knihu, poslechnout autorská čtení či hudební vystoupení nebo prohlédnout nový Bibliobus Matilda. Dobré jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Veselé páteční ráno, 2 minuty po 6:30 se probouzíte s ranním signálem a jdeme zjistit, jak to aktuálně jezdí.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu máme ve Vyškově, v Olomoucké ulici žel osobní auto, porazilo cyklistu, tak v těchto místech určitě nohu z plynu a ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Na signál rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

Jako Brian Adams i my běžíme ránem na Signál Radionu, hodiny ukazují 6.39, dnes mají svátek Olivie Oliverové, všechno nejlepší a 2. říjen jako tradičně patří Světovému dni bez alkoholu. To se tak úplně neslučuje s pátkem, ale přesto ho případně zkuste oslavit. Pěkné ráno.

0: Jen pár vteřin před 6:45 s vámi vstává ranní signál a dnes bude na obloze převážně polojasno až oblečno. Zejména v západní polovině Čech počítejte se zataženem a na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty ovšem vystoupají na 20 až 24 stupňů, čili babí léto je tu stále s námi, tak za to určitě buďme rádi. Hezké ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Dobré páteční ráno, probouzí vás ranní signál a 6:45 je ta správná chvíle na aktuality.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o nedůvěře. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Potřeba by přitom bylo nejméně 101 hlasů. Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles u nafty až o 3,50 Kč za litr, přestože dosavadní opatření státu, tedy zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světě. Trzích. A Igor Šestorkin spečetil gólem přes celé kluziště výhru New York Rangers 5-1 nad Tampou Bay a je 18. brankářem, který v historii NHL skóroval. Dařil se i našim, strážce svatyně Karel Vejmelka pokryl všech 15 pokusů Chicago a 9. čistým kontem soutěži pomohl Utahu k pohodlnému vítězství 6-0.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Do nového 2. říjnového dne 7 minut před 7. hodinou procitáte s ránem na Signál rádiu a pokud patříte mezi milovníky čtení a nemáte to daleko do Prahy na nádraží Holešovice, pak si dnes určitě udělejte chvilku si tam zajít či zajet. Právě tamní tramvajová zastávka v ulici Plynární se dnes promění v tematickou zastávku nazvanou Knižní. Dopravní podnik pražský společně s Městskou knihovnou v Praze a projektem Praha město literatury věnuje všem nadšeným čtenářkám a čtenářům, kteří se ztrácejí v úžasných knižních světech i během cest městskou hromadnou dopravou. Speciálně upravený prostor nabídne cestujícím i návštěvníkům literární program, autorská čtení, hudební vystoupení, nový bibliobus Matilda a řadu dalších aktivit spojených se světem knih a čtení. Tak hurá do Holešovic, jestli nemůžete bez knih žít, a já věřím, že zase teď v rytmu vám budeme hrát do dobrého rána. Rod Stewart.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: 2,5 minuty nám chybí do 7 hodiny, je s vámi ranní signál a po jednom sympaťákovi Rodu Stewartovi přichází druhý, to je Honza Navrátil, má pro vás čerstvé zprávy a poví vám právě teď, co v nich.
1: Hezké ráno, nejenom tobě Lukáši, ale také samozřejmě všem posluchačům Signál rádia. Ve zprávách v 7 hodin mám krom jiného bohužel smutnou zprávu. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska si vyžádal druhou oběť. No a ve sportu se podíváme na fotbal, zjistíme, jak si vedli portugalští fotbalisté bez slavného Cristiana Ronalda. To všechno tady u nás za malou chvilku, teď ale ještě chvilku ty Lukáši a informace ze silnic.
0: Ano, je na co se těšit.
2: Signál rádio doprava.
0: Pražský okruh, 23. kilometr ve směru Ruzině, potažmo D7, tak tady je nehoda dvou osobních vozidel a dálnice D11, tady buďte obezřetní na 55. kilometru ve směru Hradec Králové, protože nám tam zůstalo porouchané osobní vozidlo. Šťastnou cestu.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
4: Více na cherrymotor.cz.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Signál Rádio, zprávy.
8: Hezké páteční ráno, pokračujeme na Signálu zprávami. Problémy u jednoho z dodavatelů stojí za omezením výroby v závodě.

0: Je Škoda Auto v dotčených provozech částečně redukuje počet směn v závislosti na dostupnosti dílů, kterých komponentů provozu a kterých modelů se omezení týká, firma ale neuvedla. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se totiž nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to řekl předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku následně uctili minutou ticha.
1: Bohužel napriek obrovské snahy lekárov sa nepodarilo zachrániť život mladého dievčaťa, ktoré po tragédii, ktorá sa udiala 29. septembra. Myslím, že nikto z nás ako rodičia si nevieme ani len predstaviť žiaľ, ktorý musia aj rodičia prežívať, a preto vyjadrujeme všetci úprimnú sústrasť celej rodine blízkym a poprosím o minutu ticha.
0: Připomeňme, že po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Podezřelý z útoku není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Ruská armáda dnes v noci opět zaútočila na Kyjev, tentokrát na jižní most, přes který vede důležitý silniční tah a také trasa metra. Dnes ráno to oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Řekl, že na místo jedou záchranáři a další podrobnosti nezveřejnil.
2: Co se děje v regionu?
0: Stavbu městských bytů za desítky miliard korun chystá městská společnost Pražská developerská. Zajímavostí ale je, že podle rozpočtu na letošní rok jejich stavba vychází dráž, než když staví developerské společnosti. A to i přesto, že Praha by stavěla na svých pozemcích. Připomeňme, že vedení metropole plánovalo do roku 2035 postavit 6000 bytů. Hotový zatím není žádný.
2: Sport.
0: Portugalští fotbalisté uspěli i bez Cristiana Ronalda, který se od týmu odpojil v Lize národů, také ve třetím zápasu. V Kodani zdolali Dánsko 4-2 a poprvé také slavili Němci. Ty porazili Srbsko 2-0.
2: Signál Rádio, počasí.
0: Dnešní den bude se slunečnou oblohou, na západě Čech ale čekejme oblačnost a na severozápadě se objeví i místy slabé přehánky. Vítr bude foukat slabý proměnlivý rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na 20 až příjemných 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 7 hodin, vrací se Lukáš a má pro vás další muziku a hromadu potřebných informací.
2: Signál Rádio.
3: Jasná věc, v nejbližších chvílích se budeme vracet do historie pro dnešní datum, tedy 2. říjen, kdy zdravím speciálně všechny Olivie a Olivery a taky zvířata, protože právě dnes je světový den těch hospodářských. Hezké ráno.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tak se nám to v 7.10 ze signálového rána pěkně sešlo, protože mužské části tria Human League Filovi Okimu je právě dnes 71 let. To kolega Jirka Svoboda sice, pokud dobře vím, nic neslaví, za to vás ale neopomene vzít do historie.
1: Posloucháte Signál Radio, dnes je 2. října a v roce 1608 to byl den, kdy byl vydán patent na dalekohled. Roztáčím kola našeho stroje času, abychom si mohli připomenout i další výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2007 televize Prima upozornila na záměnu novorozenců, která se stala koncem roku 2006 v Třebíčské nemocnici. Před Vánocemi 2007 se obě holčičky vrátily ke svým biologickým rodičům. V roce 1988 měl premiéru první díl televizního seriálu Chlapci a chlapy. V roce 1952 se Spejbl a Hurvínek stali profesory na vysoké škole. Na divadelní fakultě AMU v Praze byla otevřena katedra loutkoherectví, vůbec první na světě. Jejím vedoucím se stal Josef Skupa, tedy autor Spejbla a Hurvínka. V roce 1928 byla založena mezinárodní katolická organizace Opus Dei. A v tento den v roce 1421 husiti zvítězili v bitvě u Žatce nad německými křižáky.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm máte ten správný ranní signál. Teď po ránu je obloha převážně oblačná na teploměrech kolem 10 stupňů. Ovšem podobně jako v předchozích dnech odpoledne nadprůměrné teploty na 2. říjen, ale přesto se nám trošku republika dneska rozdělí. Na západě bude většinou zataženo, naopak na východě slunečno. No a nejvyšší teploty od 20 do 24 v západní polovině Čech. Trochu chladněji, ale 18 až 21, to je pořád velká paráda. Tohle jsou Inexis a brzy si nenechte ujít očekávané události pro dnešní den. Dobré jitro.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Pět minut před půl osmou ladíte ráno na Signál Rádio a jdeme zjistit, co nachystal pátek 2. října.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si pak mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. Saský premiér Michal Krečmer se v Praze sejde s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Cílem setkání je prohloubení sasko-české spolupráce v hospodářské oblasti. Dnes a zítra se ve městě Meziboří koná festival IQ Play. Zdejší sportovní hala se tak promění ve velkou hernu, plnou hlavolomů, stavebnic a chytrých her a čtenářským doupětem se na jediný den v rámci týdne knihoven stane pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. Cestující i kolem jdoucí si na vzniklé knižní zastávce budou moci od 10 dopoledne půjčit knihu, poslechnout autorská čtení či hudební vystoupení nebo prohlédnout nový bibliobus Matilda. To Olivím a Oliverům jen to nejlepší k svátku a vám všem příjemné ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je půl osmé a v ranním signálu opět zamíříme na tuzemské silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu a to hromadnou hned tří nákladních vozidel a osobního auta máme v Praze na jižní spojce, je to u Záběhlic směr Barandovský most, pokud můžete, vemte to jinudy. V hlavním městě se bouralo i v Podbělohorské ulici, kde došlo ke srážce osobního vozidla s tramvají a máme havárii taktéž v České Lípě v Purkyňové ulici, tady v sobě dvě osobní auta. Klidnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dáváte si páteční signálové ráno, 4 minuty po 7:30 jsme zase o něco blíž víkendu a ten nabídne zajímavý sportovní program. Ve hře bude hlavně repre fotbal a domácí hokejová extraliga. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Čeští fotbalisté budou v dalším zápase Ligy národů čelit mistrům světa ze Španělska. Hrát se bude v sobotu od 20:45 na 30-tisícovém stadionu v Oviedu. Češi se budou muset obejít bez Adama Karabce, který si proti Anglii poranil kotník. Na hokejovou extraligu se půjde v neděli, konkrétně na 6 stadionů. 2 zápasy začínají už v 16 hodin, Karlovy Vary Plzeň a Mladá Boleslav Liberec. V 17 hodin hraje Hradec Králové s Vítkovicemi a Olomouc s Třincem. V 17:30 přivítá Litvínov Kladno a o hodinu později uzavře nedělní program Tipsport Extraligy Šlágr kola. Tradiční bitva mezi Dynamem Pardubice a pražskou Spartou.
1: Signály ze sportu. Ze sportu. Rád.

0: přesný čas 7.39, hezké ráno a v ranním signálu mám pro vás obvyklou pranostiku. Ta se dneska váže k Marii Orodovnici, protože ta je v liturgickém kalendáři, mimochodem v tom klasickém Olivie a Olivere. Pokud někoho takového znáte, tak mu nezapomeňte popřát, ale zpátky ke zmíněné pranostice. Den Marie Orodovnice přináší první mrazíky, tak to se skutečně naštěstí nenaplní, ať už na horách, tam by mělo být kolem 10 stupňů, jinak maximální teploty mezi 17 až 21, na východě až stupňů 23, k tomu jasno, až skoro jasno, jen na západě Čech oblačností více a zejména se opět dostáváme do horských oblastí, tam počítejte s případným slabým deštěm či přeháňkami. Tohle to už je Král popu, a vám všem dobré ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Jen minuta nás dělí od 7:45 a ze signálového rána zásadní otázka. Bude dost vína z Jižní Moravy nebo nebude? Nad tím se zamýšlí náš kolega Savana.
1: Hezký dobrý den. Vinaři mají hlavu v dlaních. Ne tedy z přílišného ochutnávání vinného moku, ale z neúrody. Letošní vinobraní je podle moravských vinařů jedno z nejnáročnějších za poslední roky. Sklizeň končí nezvykle brzy. Extrémní letní teploty a dlouhotrvající sucho se výrazně podepsaly na množství sesbíraných hroznů. Podle odhadů bude letošní úroda proti loňsku nižší o 30 až 40%. V některých lokalitách mohou být ztráty ještě vyšší. Starosti vinařů ale nekončí na zbývající ovoce, totiž ve vinicích útočí početná hejna špačků. Proto spoléhají na moderní technologie. Zvukové plašiče napodobují hlasy různých dravců a průběžně mění zvukové frekvence a ozývají se i rány jako zděla. Hrozny jsou ale zdravé a mají mimořádně vysoký obsah přírodního cukru. Máme se tedy na co těšit. Luděk Savana, Urban.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu.
2: Dnes by zřejmě stačilo říct pouze konečně pátek, ale to bychom vás hodně odbili a tak se vydáváme do Švýcarska. Důvod je ten, že tamní inženýři postavili šikovnou robotickou ruku, která jakoby utekla z Adamsovy rodiny, chodí, pracuje a může nosit i náklad. Plně mobilní robotická ruka by jednou mohla najít uplatnění tam, kam se klasické robotické systémy dostávají jen obtížně. Nemusí totiž být připevněná k robotickému rameni, dokáže se pohybovat sama. Jen pohled na ní mi zlehka připomíná nějakého většího pavouka. Pro arachnofobiky to asi úplně nebude.
0: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Nové páteční ráno z ranního éteru signálu i díky Dezré. Pouhé 3 minuty schází do 8 hodiny, Honza Navrátil, proto je už se mnou ve studiu a bude vás lákat na nejnovější zprávy v celou.
1: Ano, jsem tu opět po hodině, hezké ráno, tak ve zprávách v 8 hodin určitě potěším všechny řidiče. Podle analytiků by totiž ceny paliv, tedy benzínu i nafty, měly postupně začít klesat. No a ve sportu se podíváme do zámořské NHL, zjistíme, jak se vedlo brankáři Karlu Vejmelkovi. To všechno za malou chvíli, teď ale pojďme na silnice.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Konkrétně do Brna, Svatoplukova ulice, tady došlo ke střetu osobního vozidla s nákladním a se zdržením počítejte i na D2 mezi 29. a 44. kilometrem ve směru Slovensko se totiž pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a je tak levý pruh uzavřen, tak v těchto místech určitě nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké ráno i s 8 hodinou pro vás mám na Signálu zprávy. Podle analytiků bychom se měli v nejbližších dnech dočkat snížení cen paliv. Za příznivým vývojem stojí vývoj cen na světových trzích. Do konce příštího týdne by měl benzín zlevnit až o 30 haléřů. U nafty by vládní opatření měla přinést pokles kolem 3 korun za litr. Nový generální ředitel hasičů Martin Legner plánuje vytvořit speciální týmy, které by se podílely na řešení mimořádných rozsáhlých událostí. Vzniknout by mohly do poloviny příštího roku. Řekl to na tiskové konferenci poté, co ho do funkce jmenoval ministr vnitra Lubomír Metnar.
2: Prostředí, ve kterém dnes hasičský záchranný sbor pracuje, se mění. Musíme být připraveni ne na události, které známe z minulosti, ale i na rozsáhlé mimořádné události a krizové situace, které mohou mít úplně jiný charakter a rozsah. Proto se chci věnovat modernizaci systému ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Měly by to být týmy složený opravdu z odborníků, z praxí a na nich by se měl postavit ta konstrukce toho krizového řízení.
1: Rusko je připraveno na rozhovory o míru na Ukrajině a co nejdříve je ukončit, ale za podmínek přijatelných pro Rusy. Na moskevské schůzce Valdajského diskuzního klubu to včera řekl ruský prezident Vladimír Putin. Zopakoval přitom požadavek, že Ukrajina po ukončení bojů musí zůstat neutrální zemí.
0: Co se děje v regionu?
1: Jedno z hrobových míst na pražském Vyšehradě získala darem charitativní organizace.

0: organizace Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové a už ví, jak ho využije. Věnuje ho dárcům, kteří nadaci podpořili ve své závěti a nemají nikoho blízkého, kdo by se postaral o jejich poslední rozloučení. Vznikne tak důstojná připomínka lidí, kteří se rozhodli pomáhat druhým i po svém odchodu. Sport. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český golman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu ve své kariéře.
1: Signál Rádio počasí.
0: Páteční den bude se slunečnou oblohou, na západě Čech počítejme s oblačností, na severozápadě se místy vyskytnou i slabé přehánky. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 20 do 24 stupňů Celsia. Pokud plánujete cestu nahory, tam počítejte s teplotou kolem 15. Tolik další ranní zprávy, vrací se Lukáš, má pro vás 80 a další informace.
1: Signál Rádio.
2: A taky naposledy nabídnu možnost si vyrazit úplně zdarma na legendární slovenskou bandu Vidiek. Vychytejte si ve vysílání hru Ano nebo ne, ale nejdřív za pár chvil jedna sportovní statistika, kterou by mohlo naše národní fotbalové mužstvo překonat. Tak budeme jim držet palce a já vám posílám Erasure the Breaker.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Senzační páteční ráno, 8 minut po 8, uděláme v ranním signálu odbočku za fotbalem. Španělská reprezentace píše mimořádnou sérii. La Roja, jak se tamnímu národnímu mužstvu přezdívá, už 40 zápasů v řadě nepoznala porážku a vytvořila historickou šňůru, která potvrzuje její stabilitu i sílu napříč velkými zápasy. Španělé dlouhodobě ukazují kombinaci technické kvality, týmové organizace a schopnosti zvládat též náročné momenty. A já se vás ptám, jak obstojí už zítra večer v Lize národů proti českému výběru? Co myslíte? Já si říkám, kdo jiný by to mohl zvládnout než náš nový španělský kouč Santi Denia, naordinovat jim vlastní medicínku. A pak budeme všichni jen uznali kývat jako ti crash test dummies.
1: Ráno na signál rádiu.

0: minuty před 8:45 se k vašim uším liné páteční signálové ráno. 2. říjen, opět čekáme babí léto, podobně jako včera v Českých Budějovicích. Tam teploty vystoupaly nad 26 stupňů, což by znamenalo, že bychom dnes, kdyby to bylo stejné, překonali historický rekord starý přesně 25 let, tehdy na našem území 25,8 stupně. Dnes by mělo být podle meteorologů mezi 20 až 24 stupni, tak jsem sám zvědav, jestli se na dně dostaneme, či ne. Co určitě dostanete vy, tak to je přehled toho, o čem se nejvíc mluví a o čem se píše. Počkejte si na to.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Jedeme pátečním ránem na Signál rádiu a 2 minuty po 8:45 jsou tu avizované aktuality.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Letní nehoda vládního zmocněnce Filipa Turka zatím nemá politické rozřešení, policie jasného viníka neoznačila. Premiér Andrej Babiš chce proto ohledně politikovy budoucnosti ve funkci vyčkat. Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles, u nafty až o 3,50 Kč za litr. Do vývoje cen se zapojí nižší ceny na světových trzích. Česká fotbalová reprezentace se v nadcházejících venkovních duelech Ligy národů bude muset obejít bez Adama Karabce. Ofenzivní univerzál hájící na klubové úrovni barvy pražské Sparty si z úterního utkání proti Anglii odnesl zranění kotníku, kvůli kterému musel střídat a následně předčasně opustit reprezentační sraz. Letenský klub navíc uvedl, že by mohlo jít o vážnější zdravotní problém. A Igor Šestorkin spečetil gólem přes celé kluziště výhru New York Rangers 5-1 na Tampa Bay a je 18. brankářem, který v historii NHL skóroval. Úspěšné ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 8.22 máte ten správný ranní signál a pokud chcete dostat opravdovou pastvu pro oči, pak si ještě dnes nebo zítra vyražte do Brna, vždy po smětnění tam na vás čekají dechberoucí světelné efekty. Milovníci projekcí a videomappingu se mohou těšit na 20 instalací, které dají díky Ray světel zcela nový nádech náměstím, parkům, památkám i málo známým zákoutím jihomoravské metropole. Akce se koná v rámci festivalu Prototyp, přičemž většina programu je přístupná zdarma, ale letošní ročník je mimořádný, co by světelná show, na níž byly k vidění světelné projekce umělců z celého světa, se konaly vždy v uzavřených prostorách nebo v podzemí, a to v historických vodojemech pod Žlutým kopcem. Letos poprvé ale tvůrci tohoto festivalu současného digitálního umění, který propojuje umění, video a technologie, vyrazili do ulic Brna. My za chvilku vyrazíme obecně do ulic a na silnice, jak to na nich vypadá. No a potom už i slíbená soutěžní hra Ano nebo ne. Tak zůstaňte napřímo.
1: Signál Rádio vám přijde.

0: Tak jsme si zapískali, za 2 minuty bude 8:30, v nejbližších okamžicích budeme v signálovém ránu hrát ano nebo ne o vstupenky na vidějek, ale nejdřív zjistíme, jak to vypadá v provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: Aktuálně máme nehodu na dálnici D48, 20. kilometr ve směru Olomouc, kde došlo ke střetu 2 osobních vozidel, a ještě míříme do Prahy v Cínovecké ulici směrem do centra. Počítejte se zdržením kvůli odstavené dodávce. Klidnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na

0: Vám všem stále ještě parádní páteční ráno a je to tady poslední možnost si během tohoto týdne zasoutěžit v ranním signálu.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Volejte, pakliže chcete získat dvě vstupenky na slovenskou skupinu Vidiek, kterou navíc doplní brněnská parta Mucha. Číslo je 910 260 910. No a pak dostanete kromě tohoto ještě druhý úkol a tím jest správně zodpovědět na záludnou otázku buď ano nebo ne. No a skutečně já už v éteru někoho vítám. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Hezké ráno. Koho slyšíme na druhé straně? To je takové jako opatrné hezké ráno.
2: Pavlína, já jsem překvapená, protože...
0: Doufám, že příjemně teda, Pavlíno.
2: Jo, zkouším to už týden asi, tak...
0: Tak já hlavně doufám, že to dneska vyjde po tom týdnu.
2: Taky.
0: Znáte hru ano nebo ne, nebo mám vysvětlit pravidla?
2: Není třeba.
0: Dobře, tak jdeme na to, já povídám otázku.
2: Ano.
0: Byl Karlův most dokončen za vlády Karla IV. Ano nebo ne?
2: Ano?
0: Pavlíno, mě to strašně mrzí, ale je to ne, protože stavbu zahájil sice Karel IV., ale dokončen byl až roku 1402 za vlády jeho syna Václava IV. Mrzí mě to.
2: Nedá,
0: ale já jsem rád, že to berete takhle pozitivně.
2: Určitě, jasný. Děkuju.
0: Držím palce, aby to vyšlo příčně, mějte se krásně, hezký víkend, naslyšenou. No a tím pádem dostává šanci někdo další z vás, linka je 910 260 910 a pochopitelně zazní jiná otázka, protože to už by opravdu nedávalo smysl a dostali byste to takzvaně zadarmo, pokud tedy pozorně posloucháte. 910 260 910, koho máme v tuto chvíli na druhé straně? Slyšíme se? Hezké ráno?
3: Ano, dobré ráno, slyšíme se.
0: Dobré ráno, kdo pak je tam?
3: Luděk u telefonu.
0: Luďku, já vás moc zdravím. Můžeme jít rovnou na soutěžní otázku?
3: Pojďme na to, zkusíme to.
0: Tak jo. Já se ptám, může chobotnice změnit barvu svého těla? Ano nebo ne?
3: Já bych řekl, že ne.
0: To je špatně, Luďku. Ona totiž využívá speciální pigmentové buňky, si představte. Luďku, tak i vám popřeju hezký víkend a držím palce do příště. Mějte se nádherně. Tak já věřím, že do třetice všeho dobrého. Už to opravdu a skutečně někdo protrhne tuhle smůlu. Koho zdravíme na čísle 910 260 910?
4: Robert, dobré ráno.
0: Roberte, i vám krásné páteční ráno. Jak se máte?
4: Dobře.
0: Jo, tak já doufám, že to...
4: Páteček.
0: Ano, přesně tak. Já věřím, že to bude ještě o něco lepší. Pojďme na soutěžní otázku. Odpovídáme buď ano, anebo ne. Byla Marie Curie Sklodovská první ženou, která získala Nobelovu cenu? Ano, nebo ne?
4: No, doufám, že to nebude do třetice, ne, ale já typuju, že ano.
0: Mě trochu spadnul kámen ze srdce. Všichni vám tady moc tleskáme, protože Marie Curie Sklodovská vám skutečně přináší dvě vstupenky na Vidiek a taky na Muchu a ještě navíc CDčko. Tak to je všechno vaše, protože skutečně Marie Curie Sklodovská to ocenění získala a to dokonce dvakrát, což je neuvěřitelné, v roce 1903 za fyziku a v roce 1911 za chemii. Prozraďte, Roberte, koho naviděnou uvidíte na Vidiek s vámi?
4: No, samozřejmě moje paní bude se mnou.
0: Jo, no to je dobře, a to získáte plusové body, to je jasná věc.
4: No, přesně.
0: Tak jo, Roberte, tak hlavně ještě vydržte na telefonu, ať se domluvíme, jakým způsobem vám budeme ceny distribuovat. Mějte se skvěle.
4: Ano. Děkuji, pěkný den.
0: Děkuji moc vám též, no a vy ostatní nezoufejte, protože my brzo zase vytáhneme nějakou perfektní soutěž.
1: Ano nebo ne. Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Dvě minuty před 8:45 si stále dopřáváte páteční signálové ráno, no a po Memphisu, do kterého nás zvala Cher, se přesouváme zpátky do Čech. Dnešek sice přinese více oblačnosti a místy přehánky na Moravě a ve Slezsku. Tam zůstává obloha převážně jasná až polojasná. Ovšem o víkendu se počasí opět uklidní a teploty se budou pohybovat kolem 20 až 24 stupňů. Výrazná změna pak přijde v polovině dalšího týdne, kdy maximální teploty podle meteorologů budou v úzovkách jen 11 až 16 stupňů. Tak užívejte babí léto, dokud se dá, a všem hezké ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: časový hit fenomenálního Freddieho Mercuryho. 13 minut nás dělí od celé deváté, kdy vám kolega Honza Navrátil poví čerstvé zprávy, ale ještě předtím v ranním signálu vybral zajímavé akce, na které byste mohli vyrazit první říjnový víkend, tak pozorně poslouchejte.
1: Hezký den, své putování po víkendových akcích začneme v Muzeu Prahy. Právě to totiž v sobotu slaví 145 let od svého založení. Chystají se komentované prohlídky a program pro celou rodinu. Divadlo pod Palmovkou chystá den otevřených dveří. Tady jsou v plánu interaktivní program ve foaje, prohlídky divadla vedené herci a také workshopy pro divadelní nadšence. Kdo má rád automobilové veterány, tak míří v sobotu do Bránického pivovaru. Tady má totiž zázemí už 18. ročník pražské noblesy, tedy přehlídky a závodů historických automobilů. Kdo si chce prohlédnout sídlo českých premiérů, tak v sobotu má možnost. Kramářova vila se otevírá v čase od 10 do 18 hodin. O víkendu se bude slavit i v muzeu Karla Zemana. To totiž slaví 14. narozeniny. A i tady se chystá program pro všechny věkové kategorie. V sobotu můžete vyrazit také do O2 arény. Můžete ji poznat totiž jinak než z pozice návštěvníka akcí. Při komentovaných prohlídkách se dozvíte spoustu zajímavostí o stavbě, technologiích, vybavení a projdete si také místa, která nejsou běžně přístupná veřejnosti. Stačí si vybrat. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádio.

0: hodinách za 8.9 a palec nahoru. Takzvaný like si ještě v dnešním ranním vysílání signálu zaslouží strážníci z Boskovic v Jihomoravském kraji. Ti ve středu dopadli uzeninového fantoma a při zadržení nevěřili vlastním očím, když totiž začal z batohu tahat to, s čím vyrazil na hlub, ukázalo se, že jde o 4 kilogramy masných produktů. Člověk by čekal, že se chystá zásobovat půlku vesnice nebo si otevřít řeznictví, uvedli strážníci na sociálních sítích. Co potom s těmi klobáskami udělali policisté, tak to už tady chybí. Ale tak budiš jim to přáno a vám všem přání toho, abyste si vychutnali víkend, který je před námi.
1: Signál Rádio.

0: Lionel Richieho Destiny ve finiši pátečního ranního signálu a vůbec ranního signálu pro celý tento týden, tak věřím, že se vám s námi dobře vstávalo. Za 4:09, to znamená, že na řadu už přichází Honza Navrátil, který pro vás připravil nejnovější zprávy a co v nich, tak to vám pochopitelně prozradí.
1: Hezké ráno.

0: Zřetní na dálnici D5, 85. kilometr ve směru hlavní město, protože tady máme odstavené osobní vozidlo. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Signál Radio CZ. Najdete tam moderátory, náš program, ale také spoustu tipů na víkend, záznamy rozhovorů a spoustu dalších zajímavostí.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 9:00 je tady a s ní další zprávy na Signálu. A začínáme cenami paliv. Maximální prodejní cena nafty dnes oproti včerejšku klesla o 14 haléřů na 48 korun a 58 haléřů za litr. U benzínu se cena snížila o 22 haléřů. Dnes bude stát maximálně 45 korun a 92 haléřů za litr. Opozici se včera ani na druhý pokus nepodařilo v poslanecké sněmovně svrhnout koaliční vládu Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh naopak podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Podle agentury Reuters se očekává, že dnes zůstane ve Francii zavřeno zhruba 400 škol. Důvodem jsou studentské protesty, které v zemi na některých místech přerostly v násilnosti. A letošní extrémně vysoké teploty se podepsaly také na stavu vody v evropských řekách. Podle výsledků programu Copernicus zaznamenaly největší řeky v Evropě nejnižší letní průtoky za více než 30 let.
0: Co se děje v regionu?
1: Část Vltavského břehu u ledáren v Braníku projde proměnou. Magistrát vypsal tender s hodnotou 64,2 milionu korun, jehož výsledkem bude nová stezka pro pěší a cyklisty a také lávka přes zdejší záliv. O úpravách, které zajistí návaznost páteřní cyklotrasy A2, se hovoří už od roku 2022. Hotová stezka zlepší pohyb pěších, běžců, cyklistů a také inline bruslařů.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Linda Furvirtová dohrála na turnaji v Pekingu ve druhém kole. 29-leté nasazené Ljudmile Samsonovové z Ruska podlehla 2-6, 6-3 a 3-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, během dne bude slunečno, na západě Čech očekáváme oblačnost a na severozápadě i místy slabé přehánky. Vítr fouká slabý, proměnlivý, maximálně do 4 metrů za sekundu a teploty dnes vystoupají na hodnoty od 20 do 24 stupňů Celsia. Na západě počítejme s teplotou kolem 18, na horách pak kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Honzo, díky moc za ně. Minutu po 9:00 po vlnách Signálu plujeme pátečním už dopolednem, ve kterém se můžete brzy těšit na jednu speciální pecku z magneťáku. Prozradím, že budeme vzpomínat na Prince a teď si můžete i 80-kově hříšně zatančit.

0: dopolední signál je to, co slyšíte, a po Falkovi budeme pátečním dopoledním magneťáku vzpomínat na dalšího výjimečného umělce.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Všeuměl Prince tenhle kousek vydal přesně před 40 lety jako úvodní single z alba Parade. O dva roky později si ho vypůjčila formace The Art of Noise s hlasem Toma Jonese, ale úspěšnější byla přeci jen tahle verze. Známý magazín Rolling Stone ji dokonce vměstnal mezi 100 největších hitů všech dob. Prince a jeho polibek. Kiss.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

Krátce před půl desátou jste se Signál rádiem a právě dnes máme 2. říjnové dopoledne, což je ten den dnešek spojen se Světovým dnem bez alkoholu, tak jako každoročně. No, při pátku to asi není úplně jednoduché splnit a oslavit, ale držím palce, pokud případně nad tím uvažujete. No a jestli zatím ještě přemýšlíte, kam se vrtnout o blížícím se víkendu, tak najdete spoustu tipů, když kliknete na našem webu signalradio.cz na záložku aktuality. Hezké dopoledne.

0: z pátečního dopoledního signálu Weather Girls. Za 20 minut pro vás přineseme další aktuální přehled zpráv, ale v tuto chvíli nás na mimořádnou recyklaci pozve kolega Luboš Dvořák.
1: Představte si, že i elektroodpad má svůj mezinárodní den. Proto Národní technické muzeum v Praze připravilo další recyklační víkend. Akce bude probíhat příští pátek a sobotu na parkovišti před budovou muzea na Letné. Více mi už řekl ředitel muzea Karel Xandr.
2: Lidé za vstup do muzea můžou přinést nějaký spotřebič a když kolegové ten spotřebič uznají za hodný toho, aby byl do sbírek, tak jde napravo tedy do muzea a když je to předmět, který není hodný, aby šel do muzea, tak jde nalevo do toho kontejneru k té recyklaci a zároveň ti lidé mají ten den vstup do muzea zdarma.
1: Vysloužilý elektrospotřebič je možné kdykoliv nabídnout také prostřednictvím interaktivního formuláře programu na www.muzejnirecyklace.cz. Naživo to bude o volebním víkendu 9. a 10. října od 8:30 do 17 hodin. Úspěšný víkend tento i příští přeje Luboš Dvořák.

0: eteru signálu nás famózní Ellen Person Project přenesli téměř k 10. hodině. Za 3,5 minuty odbije s ní Honza Navrátil, třímající v rukou nejnovější zprávy a po nich opět 80kové hity od Gloria Gaynor, Eltona Johna nebo Madony.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to jezdí v Praze v ulici k letišti, je neprůjezdný pravý pruh po střetu nákladního vozidla s osobním a v hlavním městě ještě

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne s datem 2. října přeje Lucie Sinková. Některé internetové služby české justice jsou stále nedostupné. Ministerstvo spravedlnosti včera oznámilo výpadek systému Infosoud, Infojednání nebo elektronických úředních desek. Problémy přetrvávají i dnes. Nefunguje ani web Nejvyššího soudu. Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3 koruny 50 haléřů za litr. Dosavadní opatření státu, tedy zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň, přitom citelnější zlevnění nepřinesla. Teď se do cen promítne i pokles cen na světových trzích. V Liberci Dolním Hanichově dnes hořel rodinný dům. Na místě zasahovali hasiči, kteří požár likvidovali několik hodin a vynesli z plamenu psa. Při požáru se zranil jeden člověk. Podrobnosti o rozsahu škod ani příčině zatím nejsou známé. Nepálští záchranáři včera objevili v základním táboře nahoře Nemžung 8 těl, čímž se celkový počet obětí nedělní laviny zvýšil už na 15.
0: Co se děje v regionu?
2: Budoucnost zubatých betonových přístřešků na zastávce v pražském Braníku je stále nejistá. Loni se dočkali kvůli havarijnímu stavu oplocení, letos jsou částečně přístupné. Demolice je ale stále ve hře. V plánu je tu totiž stavba nové tramvajové vozovny, která má vyrůst právě v místě současné branické tramvajové točny. Projekt je zatím ve fázi plánů. Jisté je, že tato lokalita novou vozovnu potřebuje. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: 16-letý obránce Matyáš Michálek debutoval v Tipsport Extralize. Za Spartu nastoupil při vítězství 4-2 nad Českými Budějovicemi a na ledě strávil necelých 8 minut. Pražský rodák tak přeskočil dvě věkové kategorie a mezi dospělými se představil už v 16 letech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až oblačný, především v západní polovině Čech i zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit i slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Lukášem.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. A určitě jste ode mě už slyšeli, že kapela Oasis okamžitě vyprodala všechny koncerty, které má v plánu na návratovém turné příští rok. A dneska je to mimochodem shodou okolností přesně 31 let, kdy vyslala do světa své nejúspěšnější album What's the Story Morning Glory. Za pár okamžiků vás čekají i další hudební výročí, počkejte si na ně, krásné páteční dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přijímačů vám zní páteční dopoledne na Signál rádiu a ani dnes v něm nebudete ochuzeni o historii muziky pro 2. říjen.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Za prvé se vracíme do 2. října 2017, kdy svět truchlil nad ztrátou Toma Pettyho. Americký mistr kytarových riffů a jeden z nejprodávanějších hudebních umělců všech dob odešel z tohoto světa ve věku 66 let. Příčinou úmrtí bylo předávkování sedativy a analgetiky, která užíval proti silným bolestem kyčle a bederní páteře.

Proti proudu času plujeme zpět přesně o 20 let. Gruzínsko-britská zpěvačka Katie Melua se zapsala do Guinnessovy knih rekordů díky odehrání koncertu na nejhlubším místě. Stalo se to 303 metrů pod hladinou moře na norské platformě Troll A v Severním moři. Katie a její kapela podstoupili před show rozsáhlé lékařské testy plus trénink přežití. Hudebnice později popsala dosažení rekordu jako nejsurrealističtější vystoupení, jaké kdy udělala.

Končíme 2. říjnový den letopočtu 1995. Nick Cave a jeho The Bad Seeds společně s Kylie Minogue vydali duet Where the Wild Roses Grow. Song následně obdržel australskou obdobu Grammy v kategorii Single roku, Píseň roku a Nejlepší popová nahrávka. Popem unavená Kylie Minogue, která v té době hledala své místo v hudební branži, prý od Nicka po jednom ze společných vystoupení slyšela větu: Kylie, ty musíš dělat pop, a poslechla ho.

0: Ladíte dopolední signál a krátce před půl jedenáctou se taky klidně můžete jako Matt Bianco radovat. Je. Za prvé, jelikož se nezadržitelně blíží víkend, a za druhé, že i po něm pro vás budeme mít hru Ano nebo ne. Skotská zpěvačka Maggie Reilly, která ozdobila svým hlasem hity Mikea Oldfielda, se totiž vrací do Česka. Už 28. října vystoupí v pražském Lucerna Music Baru a my vás na tenhle koncert dostaneme. Pro víc info navštivte náš web signalradio.cz. Hezké dopoledne.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu. The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dáváte si dopolední signál, já jsem si tady na rozloučenou ještě musel dát jednu vynikající píseň od Human League, protože právě dnes má Phil Oakey z téhle skupiny narozeniny. Human, tedy skladba romantická, abychom vám připomněli, že dneska večer od 21 hodin samozřejmě zase budeme hrát právě jenom takhle sladce. Ale to je až za dlouho, protože teď máme za 18 minut 11 hodin a do studia už tím pádem dorazil Dominik Port, ahoj.
1: Ahoj Lukáš, dneska výjimečně v pátek, mimo
0: víkend.
1: V pátek
0: se vidíme přesně, my se většinou vydáme o víkendu, je to pravda. Prosím tebe, dneska je výjimečný den, 2. říjen, tím, že, bo spíše výjimečný mezinárodní den, pojmenuj si své auto.
1: Výborně, máš ho pojmenovaný teda tím
0: Nemám.
1: Pádem.
0: Asi bych to měl dohnat.
1: No, já teda taky nemám. Teď ti napadá zlatý brouček, protože máme takový na zlatý to autíčko. A je to takový brouček. Trošku teda už tam má pár rých teda,
0: já
1: ale...
0: Já můj táta říkával Simon tu Karel.
1: Karel.
0: Karel, prostě
1: tak,
0: Karel.
1: Tak proč
0: mistr,
1: ne?
0: Mistr Karel.
1: Prostě kámoš. Tak. Každým coulem.
0: Tak, no. Přesně. No tak jo, tak po 11. hodině se dozvíte spoustu dalších věcí. Dominika, užij si to. Díky. Mějte se krásně, pěkný víkend.

0: Tom Petty a jeho Learning to Fly, 2 minuty před 11. dopolední tady u nás na Signál Rádiu a po celé si vychutnáme, doufám, do sytosti Abu, Milli Vanilli nebo Kim Carnes, zkrátka ty naše nejlepší osmdesátky, které vám můžeme a stále nabízíme. No a teď si dáme další zprávy, tentokrát od Lucky Sinkové, a taky vám povím pár novinek, co se událo za poslední hodinu na našich silnicích a také dálnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na spojovací v Praze jsou v sobě v tuto chvíli 2 osobáky, takže s tím rozhodně počítejte. A Pražský okruh hlásí aktuálně na 22. kilometru ve směru na Modletice srážku osobního a taky nákladního auta. Tak na to myslete a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou ideálně 80-kovou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný říjnový den přeje Lucie Sinková. Ministerstvo práce začalo připravovat reformu sociálních služeb a dlouhodobé péče. Má 48 tezí, které experti dopracují do konce roku. Počítá se například se změnou financování, úhrad od klientů nebo odměnou pro pečující. Ve hře je i poskytování příspěvku na péči formou poukázek a pojištění dlouhodobé péče. Záměry představil náměstek ministra práce David Pospíšil. Vláda Andreje Babiše, jak už jsme vás dnes informovali, ustála hlasování o nedůvěře, které vyvolala opozice. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 83 poslanců. K pádu vlády je potřeba minimálně 101 hlasů. U Klatov se dnes dopoledne zřítil parašutista. K pádu došlo mezi Klatovy a Točníkem. Podle policie při sportovním seskoku. Na místě teď zasahují všechny složky záchranného systému a probíhá resuscitace. Podle dosavadních informací jde o cizince. Letošní hurikánová sezóna je neobvyklá. Zatímco v Atlantiku nevznikl ani jeden hurikán, v Pacifiku jich bylo hned několik, včetně tří nejvyšší páté kategorie. Důvodem je především silný jev El Niño, který v Atlantiku vznik hurikánů brzdí, zatímco v Pacifiku jim naopak podmínky přejí.
0: Co se děje v regionu?
2: O jízdy ve zrekonstruované lanovce na Pražský Petřín je zájem. Dopravní podnik za prvních 8 dní provozu přepravil téměř 100 000 cestujících a kvůli enormnímu zájmu přidal i skoro 200 jízd mimo pravidelný jízdní řád. Podle dat dopravce se denně lanovkou sveze v průměru více než 10 000 lidí, což je o 3 000 více než v době před zahájením rekonstrukce. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil českého kandidáta Petra Břízu. A Linda Nosková postoupila na turnaj v Pekingu do třetího kola. S rumunskou soupeřkou si poradila 6-4 a 6-1 a čeká

0: A je Švýcarka srbsko-chorvatského původu Golubicová.
1: Signál Rádio počasí.
0: Dnešek je polojasný až oblačný, především v západní polovině Čech i zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit i slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Signál Rádio.
2: Lehce po 11. stále ladíte Signál Rádio a až do 4. odpolední s vámi bude Dominik Port. No a za chvíli vás vezmu do Brna, kde na vás dnes večer a i zítra večer čeká dechberoucí světelná podívaná. Tak o tom už za pár chvil, předtím ale Milli Vanilli, nebo teď už Kim Carnes, tady na Signál Rádio.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Genesis lehce po 11:45 na Signál rádiu. No a přátelé, jestli dneska nebo zítra večer máte čas, rozhodně vyražte do centra Brna, protože tam na vás čekají nádherné, řekl bych, až dechberoucí světelné projekce a taky videomappingy. Celkem 20 světelných instalací bude rozmístěných po celém městě. Promítání krásných ornamentů světelných bude jak na náměstích, v parcích, na různých památkách a také na méně známých místech, které se tím pádem dostanou možná i do většího povědomí díky tomu pro všechny obyvatele právě Brna. No a součástí festivalu je i to prototyp, festival, který propojuje umění, vědu a technologii, a většina programu je zde zdarma, přátelé, což je naprosto skvělý, ale to zde také o velkou změnu v rámci tohoto festivalu prototyp, protože poprvé se přesunul z uzavřených prostor různých podzemních vodojemů a tak dále přímo do ulic Brna. No a mezi hlavní atrakce této akce je určitě patří videomapping The Rhythm of the Ocean na hotelu Grandeza na Zeleném trhu a další velký videomapping taky můžete vidět na Nové radnici. Takže celková trasa této akce dnes a zítra večer je na Zeleném trhu, poté se také pokračuje na Dominikánském a Moravském náměstí, poté přes okolí kostela svatého Jakuba, Biskupský dvůr, Janáčkovo divadlo až třeba na krásný Špilberg na kopci. Takže určitě vyražte, bude to stát za to. No a teď si pojďme dát pro příští minuty tady u nás na Signálu Abu nebo Limahl.

0: George Harrison nám to krásně rozproudil na signálu pár chvil před 11:30, takhle při pátku. No a za pár chvil tady pro vás mám Elány, Mike and the Mechanics a nebo Alphaville s písní Big in Japan. Jsme Signál Radio.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Radio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Doznívá sestava Elán minutu před 11.40 a 6 minut před 11:45 na signálu. No a my za chvilku budeme pokračovat v naší úžasné 80-kové krasojízdě s Eurythmics, Pink Floydy a nebo taky si dáme jednu krásnou ženu Kylie Minogue.

0: Romanticky naladěná Toni Braxton, 3,5 minuty před 12. pravým polednem, no a po právě po pravém poledni si dáme další dávku 80, tak dáme si Queeny, Michaela Jacksona a nebo Ray Parker Jr. a jeho Ghostbusters, takže se bez pochyby máte na co těšit, ale předtím si pojďme dát další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: V brusnickém tunelu v Praze aktuálně stojí poruchaný osobák, takže tu čekejte lehké zpomalení. A v Praze zůstáváme, tentokrát na Vinohradské, kde jsou v sobě dvě osobní auta. Takže s tím počítejte, no a já vám přeji pohodovou a ideálně ničím nerušenou jízdu.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherymotor.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 2. října. Hezké poledne přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě ocenil 25 seniorů, kteří se věnují dobrovolnictví, komunitnímu životu nebo mezigenerační spolupráci. Poděkoval jim za pomoc ostatním i za to, že se věnují činnostem, které jim dávají smysl. Mezi oceněnými byla i Ludmila Bartáková, která 17. listopadu oslaví své narozeniny. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel za 24,75 miliardy korun. Vozidla měla sloužit vojákům, zdravotníkům, speciálním silám a vojenské policii. Důvodem jsou mimo jiné ekonomické okolnosti. Po odstranění nedostatků chce ministerstvo vyhlásit nový tendr. Opozice zrušení zakázky kritizuje. Před hodinou jsme vás informovali o pádu parašutisty u Klatov. Záchranáři se 34-letého muže snažili resuscitovat. Jeho život se ale bohužel zachránit nepodařilo. Dodejme, že při seskoku přes vodní hladinu nezvládl manévr a spadl do vody. Příčiny tragédie teď vyšetřuje policie. Spojené státy posílají na Blízký východ další výrazné vojenské posily. Důvodem je rostoucí napětí s Íránem a možnost obnovení amerických úderů. Do oblasti míří třetí letadlová loď a dalších zhruba 9 000 vojáků. Americká vojenská přítomnost v regionu tak výrazně zesílí.
0: Co se děje v regionu?
2: Jedno z hrobových míst na Pražském Vyšehradě získala darem charitativní organizace Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové a už ví, jak ho využije. Věnuje ho dárcům, kteří nadaci podpořili ve své závěti a nemají nikoho blízkého, kdo by se postaral o jejich poslední rozloučení. Vznikne tak důstojná připomínka lidí, kteří se rozhodli pomáhat druhým i po svém odchodu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Karolína Muchová vstoupila do turnaje v Pekingu vítězně. Ve druhém kole porazila Britku Katie Boltrovou 7-6 a 6-1 a ve třetím kole ji čeká Ruska Samsonovová. A Petr Bříza se sice, jak jsme vás před hodinou informovali, nestal hokejovým prezidentem, ovšem obhájil na kongresu Mezinárodní hokejové federace post viceprezidenta a bude nadále druhým nejvýše postaveným představitelem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převažovat polojasno až oblačno, především v západní polovině Čech až na zataženo. Na západě a severozápadě se zpočátku objeví i slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru bude oblačnost ubývat i tam. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Dominik Port.
0: Signál Rádio.
3: Pravé poledne nám právě krásně odbyl, s vámi stále Dominik Port a vybírám pro vás ty nejlepší osmdesátky, jaké vůbec máme. Každopádně máme tu hubovou sezónu, ta je v plném proudu. No a tak už za pár chvil vás tak nějak trošku nalákám na místa, jak ve středočeském, tak i v jihomoravském kraji, kde narazíte pravděpodobně na velmi zajímavý hubový úlovek. Ale předtím si dáme Ray Parka Juniora.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Doznívá, troufám si říct, stále úřadující král popu Michael Jackson minutu před 1:15 na Signál rádiu a teď něco pro vás milovníky houbaření, takže kam byste měli vyrazit za pořádnou houbovou nadílkou, teď třeba ve středočeském kraji. Tady určitě vede Dobřísko a Brdy, konkrétně Brdský les, tam je prý opravdu hodně velké množství hub. Potom Křivoklátsko, tak to je hlavně pro fanoušky kozáků, takže si milujete právě tento druh hub, stejně třeba jako já, takových těch masitých, pořádných, tak vyražte do okolí Rudy u Nového Strašecí. No a na sever od Prahy, tak tam určitě velký doporučení na okolí hradu Kokořín, hlavně mimo ty turistické úseky. No a když se přesuneme trošku víc na jih Moravy, tak tam tomu vévodí hlavně moravský krás, krásnou úrodu hlásí i Kojal anebo Bukovinka. A na Brněnsku je to třeba Velká Bíteš, kde aktuálně jsou prý klousci, bedly a taky suchohřiby. A poslední, trošku dál od Brna, už jakoby hodně ještě jako na východ směrem, lesy mezi Bzencem a nebo taky Vracovem. Takže určitě vyražte na některé z těchto míst, pokud je máte někde poblíž. No a jestli budete mít nějakou krásnou a i vizuálně zajímavou nadílku houbovou, teda tentokrát ještě nejsme u Vánoc, tak nám ji určitě pošlete přes naši aplikaci Signál Rádia a my se budeme moc těšit. A teď už právě nejen do všech apek posílám třeba Bananarama nebo Queenie.

Dalibor Janda nám krásně dotváří páteční atmosféru na Signál rádiu a za pár chvil tady mám pro vás třeba Erasure nebo Johna Farnhama, tak si užívejte naše osmdesátky do absolutní sytosti.

0: Sestava Erasure nám krásně teď doplňovala, taky tak nějak jako zpříjemňovala páteční odpoledne na Signál Rádiu. No a já už teď tady vítám naproti sobě ve studiu mého kolegu Luďka Savanu Urbánka, se kterým tak trošku zmonitorujeme, jaká bude letošní úroda vína na Jižní Moravě. Dobrá, špatná? No, pojďme si to poslechnout.
1: Hezký dobrý den. Vinaři mají hlavu v dlaních, ne tedy z přílišného ochutnávání vinného moku, ale z neúrody. Letošní vinobraní je podle moravských vinařů jedno z nejnáročnějších za poslední roky. Sklizeň končí nezvykle brzy. Extrémní letní teploty a dlouhotrvající sucho se výrazně podepsaly na množství sesbíraných hroznů. Podle odhadů bude letošní úroda proti loňsku nižší o 30 až 40%. V některých lokalitách mohou být ztráty ještě vyšší. Starosti vinařů ale nekončí na zbývající ovoce, totiž ve vinicích útočí početná hejna špačků. Proto spoléhají na moderní technologie. Zvukové plašiče napodobují hlasy různých dravců a průběžně mění zvukové frekvence a ozývají se i rány jako z děla. Hrozny jsou ale zdravé a mají mimořádně vysoký obsah přírodního cukru. Máme se tedy na co těšit. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: slovo se nám postarali o poslední hudební zážitek v této hodině, mimochodem pouze v této, na Signál rádiu, 3,5 minuty před jednou odpolední. No a po celé si pojďme dát další skvělé osmdesátky. Mám pro vás připravený playlist, který bude obsahovat třeba Dusty Springfield, Johna Lennona nebo Jasona Donovana. Ale předtím další zprávy a taky pár novinek z našich silnic a dálnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Na dálnici D5 směrem na Prahu se mezi 5. a 1. kilometrem těsně před Prahou tvoří kolona, takže se tu připravte na menší zdržení. A na D1 je v tuto chvíli hlášená nehoda dvou osobáků a kvůli tomu je tady uzavřený pravý jízdní pruh. Tak na to dávejte pozor a buďte za volantem velmi, velmi opatrní.
1: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy. A tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den.

0: víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné říjnové odpoledne přeje Lucie Sinková ze Signál Rádia. Filip Turek se omluvil hnutí Duha za výroky, ve kterých ho označil za parazity. Uvedl, že jeho tehdejší tvrzení nebylo pravdivé a neoprávněně zasáhlo do pověsti spolku. Omluvu po něm požadoval pražský městský soud, který o případu rozhodl v září. Hnutí Duha jeho omluvu označilo za satisfakci. Policie pátrá po 13-leté Daniele Zvářalové z Aše. Ta ve středu odešla z domova a nevrátila se. Včera ráno matce telefonovala, že je u kamaráda v Chebu. Od té doby se opět neozvala. Dívka měří asi 160 cm, má hnědé oči a rovné černé vlasy. Policie žádá veřejnost o pomoc. Léto v Evropě provázely extrémní vlny veder a sucho. Řeky proto po celém kontinentu zaznamenávaly mimořádně nízké průtoky. Dodejme, že průtoky největších evropských řek v létě byly nejnižší za více než 30 let.
0: Co se děje v regionu?
2: Letošní volby budou v městské části Praha-Libuš spojené s místním referendem. Jeho tématem bude souhlas s plánovanou revitalizací sídliště na Písnici poté, co ho odkoupily soukromé skupiny. Ti převzali sídliště i s projektem revitalizace, který počítá i s novou výstavbou. S tou ale místní nesouhlasí. Zároveň se bojí o zachování svých současných nájemních smluv. Ovšem budou rozhodovat právě ve zmíněném referendu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po úvodní porážce od domácích Finek čeká české hokejistky na Eurohockey Tour v Lahti druhé vystoupení. Soupeřem národního týmu bude Švédsko, se kterým prohrál poslední čtyři vzájemné zápasy. A utkání začíná právě teď.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převažovat polojasno až oblačno, především v západní polovině Čech až na zataženo. Na západě a severozápadě se zpočátku objeví i slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru bude oblačnost ubývat i tam. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Dominik Port.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. I po 13. hodině se necháváte unášet do 80. let tady u nás na Signál Rádiu a ze studia vás opět zdraví Dominik Port. Za pár chvil si uděláme takové malé ohlédnutí za dnešním ránem a v rámci něj jsme vyrazili tentokrát do Švýcarska, kde pracují na jednom zajímavém technickém zázraku, by se dalo říct. Předtím ale John Lennon nebo Jason Donovan.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To má Dusty Springfield a pojďme si dát malý comeback za dnešním ránem.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Celkem průlomová technologická věc se povedla chytrým inženýrům ve Švýcarsku, která by se možná v budoucnu mohla dokonce stát i světovým hitem. No uvidíme, víc má pro nás teď můj kolega Lukáš Bláha.
2: Dnes by zřejmě stačilo říct pouze konečně pátek, ale to bychom vás hodně odbili a tak se vydáváme do Švýcarska. Důvod je ten, že tamní inženýři postavili šikovnou robotickou ruku, která jakoby utekla z Adamsovy rodiny, chodí, pracuje a může nosit i náklad. Plně mobilní robotická ruka by jednou mohla najít uplatnění tam, kam se klasické robotické systémy dostávají jen obtížně. Nemusí totiž být připevněná k robotickému rameni, dokáže se pohybovat sama. Jen pohled na ní mi zlehka připomíná nějakého většího pavouka. Pro arachnofobiky to asi úplně nebude.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

Na dvorek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo čipsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: Prachy. Si.
1: Richard Miller, pár chvil před půl druhou na Signál Rádiu, máme krásné páteční odpoledne, já přeji jen a jen to nejlepší všem Olivím a taky Oliverům k dnešnímu svátku a za pár chvil se vrhneme na náš velmi osvědčený magneťák, který máte velmi v oblibě, ale předtím si dáme ještě Be Loved nebo Sandru, jsme Signál Rádio.
2: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Doznívají Masquerade a před námi je, přátelé, slíbený magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes v něm zazní píseň The King and Queen of America od britského dua Eurythmics. Annie Lennox a Dave Stewart ji napsali pro album V2R1, které vyšlo v roce 1989. Jak už název sám napovídá, Amerika je tady hlavním tématem, ale pozor, tato píseň není vůbec o oslavě amerického snu, ba naopak. Annie Lennox ji popsala jako rozlobenou píseň a kritiku kultu osobnosti, slávy a zkrátka všeho, co do takového toho klasického amerického snu patří. A přesně tohle Eurythmics ještě zdůraznili i ve videoklipu. Annie a Dave v něm vystupují v řadě přehnaných podob a parodují různé symboly americké populární kultury, a to jak od televizních show, tak až po politické a různé společenské ikony. Tak si pojďme tuto velmi odvážnou a velmi významnou píseň pustit. The King and Queen of America v podání dua Eurythmics tady u nás na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Doznívá Chris Isaac a jeho Wicked Game 3 minuty před druhou odpolední na Signál Rádiu. Za pár chvil tady pro vás mám další dávku naší osmdesátkové jedinečné hudby, jako jsou Bonnie M, Bangles nebo Frankie Ghost of Hollywood z písní Relax, ale předtím další zprávy a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Zdržení čekejte aktuálně na 209. kilometru, pardon, dálnice D1 směrem do Brna. Stojí tady nepojízdný osobák a na Plzeňské v Praze probíhá aktuálně vyšetřování nehody dvou osobních aut. Tak na to bez pochyby myslete. Přeji vám pohodovou a ničím ideálně nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 2 odpoledne hezký říjnový den před víkendem přeje Lucie Sinková. Ministr školství Robert Plaga se chce ve vysokém školství zaměřit na profesní vzdělávání, dostupnost a flexibilitu studia i na nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Řekl to při včerejším slavnostním zahájení akademického roku v pražském Karolinu. Zásadním tématem je podle něj příprava nového zákona o vysokých školách. V Česku žije přes 642 tisíc lidí s vážným onemocněním srdce. Do poloviny století by jejich počet podle statistik ministerstva mohl vzrůst téměř na milion. Lékaři se tomu snaží zabránit prevencí. Od ledna funguje screening u praktických lékařů, který ale přivádí další pacienty do už tak přetížených kardiocenter. Odborníci proto chtějí pacienty v systému pružněji rozdělovat. Na Frýdeckém Místecku se pohybuje medvěd. Zachytili ho fotopasti myslivců u Nýtku na úpatí Čantorie. Podle záznamu se v oblasti pohybuje už několik týdnů. Zatím nikoho neohrozil ani nezpůsobil škody. Živí se například jablky a ovsem. Nová sociální síť Setlock si získává hlavně mladé uživatele v Asii. Aplikace vybízí, aby každou hodinu, kdy jsou vzhůru, natočili krátké video ze svého života. A pak z jednotlivých 2-sekundových klipů vzniká společné video zachycující celý den.
0: Co se děje v regionu?
2: Stavbu městských bytů za desítky miliard korun chystá městská společnost Pražská developerská. Zajímavostí ale je, že podle rozpočtu na letošní rok jejich stavba vychází dráž, než když staví developerské společnosti. A to i přesto, že Praha by stavěla na svých pozemcích. Připomeňme, že vedení metropole plánovalo do roku 2035 postavit 6 000 bytů. Hotový zatím není žádný. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace řeší, kdo nahradí zraněného Pavla Šulce na pozici ofenzivního záložníka. Jednou z variant je Adam Hložek, který podobnou roli hrával už v Hoffenheimu. Trenér Santi Denia může využít také Adama Karabce nebo Ondřeje Lingra.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převažovat polojasno až oblačno, především v západní polovině Čech až na zataženo. Na západě a severozápadě se zpočátku objeví i slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru bude oblačnost ubývat i tam. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Dominik Port.
0: Signál Rádio.
3: Na vlnách Signál Rádia plujete i po 2. odpoledni a o ten nejlepší 80kový playlist se vám neustále stará Dominik Port. No za chvíli tady ve studiu nebudu sám, ale přidá se ke mně i můj kolega Lukáš Bláha, se kterým se opět vydáme do minulosti, předtím ale Bengals nebo Frankie Goes to Hollywood.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bengals nás vzali na signálu zpátky do 80. let a tam nás v příštích minutách a možná ještě dál do historie vezme můj kolega Lukáš Blaha, který má pro vás připravený další díl jeho pořadu Signály hudební minulosti. Tak Lukáši, je to kompletně tvoje.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Zaprvé se vracíme do 2. října 2017, kdy svět truchlil nad ztrátou Toma Pettyho. Americký mistr kytarových riffů a jeden z nejprodávanějších hudebních umělců všech dob odešel z tohoto světa ve věku 66 let. Příčinou úmrtí bylo předávkování sedativy a analgetiky, která užíval proti silným bolestem kyčle a bederní páteře.

Proti proudu času plujeme zpět přesně o 20 let. Gruzínsko-britská zpěvačka Katie Melua se zapsala do Guinnessovy knih rekordů díky odehrání koncertu na nejhlubším místě. Stalo se to 303 metrů pod hladinou moře na norské platformě Troll A v Severním moři. Katie a její kapela podstoupili před show rozsáhlé lékařské testy plus trénink přežití. Hudebnice později popsala dosažení rekordu jako nejsurrealističtější vystoupení, jaké kdy udělala.

Končíme 2. říjnový den letopočtu 1995. Nick Cave a jeho The Bad Seeds společně s Kylie Minogue vydali duet Where the Wild Roses Grow. Song následně obdržel australskou obdobu Grammy v kategoriích single roku, píseň roku a nejlepší popová nahrávka. Popem unavená Kylie Minogue, která v té době hledala své místo v hudební branži, prý od Nicka po jednom ze společných vystoupení slyšela větu: Kylie, ty musíš dělat pop, a poslechla ho.

0: Za námi je skupina Police lehce před půl třetí na Signál rádiu. Za pár chvil pro vás mám tady Pet Shop Boys nebo Eltona Johna a potom hned nastoupí můj kolega Honza Navrátil, který pro vás bude mít několik velmi zajímavých, skvělých tipů na dnešní víkend v případě, že ještě nevíte, co podniknete.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás

0: Sir Elton John se nám postaral o další hudební osmdesátkový zážitek tady u nás na Signál rádiu. No a se mnou ve studiu už je můj kolega Honza Navrátil, který má pro nás hned několik tipů na tento víkend, co byste tak mohli podniknout, takže jestli náhodou ještě nemáte úplně naplánovaný program, tak třeba teď vám ho Honza krásně vyřeší.
1: Hezký den, své putování po víkendových akcích začneme v Muzeu Prahy. Právě to totiž v sobotu slaví 145 let od svého založení. Chystají se komentované prohlídky a program pro celou rodinu. Divadlo pod Palmovkou chystá den otevřených dveří. Tady jsou v plánu interaktivní program ve foaje, prohlídky divadla vedené herci a také workshopy pro divadelní nadšence. Kdo má rád automobilové veterány, tak míří v sobotu do Bránického pivovaru. Tady má totiž zázemí už 18. ročník pražské noblesy, tedy přehlídky a závodů historických automobilů. Kdo si chce prohlédnout sídlo českých premiérů, tak v sobotu má možnost. Kramářova vila se otevírá v čase od 10 do 18 hodin. O víkendu se bude slavit i v muzeu Karla Zemana. To totiž slaví 14. narozeniny. A i tady se chystá program pro všechny věkové kategorie. V sobotu můžete vyrazit také do O2 arény. Můžete ji poznat totiž jinak než z pozice návštěvníka akcí. Při komentovaných prohlídkách se dozvíte spoustu zajímavostí o stavbě, technologiích, vybavení a projdete si také místa, která nejsou běžně přístupná veřejnosti. Stačí si vybrat. Hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Dohrála nám Cher necelé 3 minuty před 3 odpolední na Signál Rádio takhle při pátku. Po celé si dáme další plejádu našich 80kových osobností, jako je třeba Michael Jackson, Bonnie Tyler nebo sestava AHA, takže se máte určitě na co těšit. Připravte se na ně, ale předtím se připravte i na další zprávy a taky nějakou tu novinku z dopravy.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nepojízdný osobák aktuálně čekejte na 111. kilometru dálnice D1 směrem do Brna, projíždějte tedy velmi opatrně a to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno, takže já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou, ideálně 80kovou jízdu.
1: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
4: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie.

0: Od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme si společně projít události, které dnes rezonovaly českým i světem. Maximální prodejní cena nafty o víkendu a v pondělí dál mírně klesne. Ministerstvo financí snížilo cenový strop o 4 haléře, a to na 48 korun a 54 haléřů za litr. U benzínu naopak nejvyšší povolenou cenu zvýšilo o 5 haléřů, a to na 45 korun a 97 haléřů za litr. Pohřešovanou 38letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve čtvrtek večer ve Frýdeckém lese nedaleko skládky. Totožnost dnes potvrdili testy DNA. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém státě Wyoming, další český občan utrpěl zranění. Případem se zabývá český generální konzulát v Los Angeles, který poskytuje rodinám zemřelých i zraněnému pomoc.
1: Co se děje v regionu?
2: Letošní volby budou v městské části Praha-Libuš spojené s místním referendem. Jeho tématem bude souhlas s plánovanou revitalizací sídliště na Písnici poté, co ho odkoupily soukromé skupiny. Ti převzali sídliště i s projektem revitalizace, který počítá i s novou výstavbou. S tou ale místní nesouhlasí. Zároveň se bojí o zachování svých současných nájemních smluv. Ovšem budou rozhodovat právě ve zmíněném referendu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport. Florbalisté Mladé Boleslavy končí v poháru mistrů ve čtvrtfinále. Podrobnosti přidá sporták Petr Plintovič.
3: Soupeřem Amix Florbal Mladá Boleslav byl švýcarský celek Florbal Thurgau. Na jeho hřišti Boleslav prohrála 4-6 a doma po vítězství 4-1 dotáhla zápas do prodloužení. V něm dal ale zlatý postupový gol švýcarský tým a zahraje si semifinále Champions Cupu.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Sobota bude většinou jasná nebo skoro jasná. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Během odpoledne se bude rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě 19 stupňů Celsia. A to je z aktualit vše. Pokračujeme v programu Signál Rádia. Krásné páteční odpoledne.
1: Signál Rádio.
4: První říjnový pátek si vychutnáváte s 80kami na Signálu a těsně po třetí s vámi je stále Dominik Port. No a za chvíli to budu mít něco pro vás, kteří jste velkými fanoušky 80kové legendy Maggie Reilly, která míří už velmi brzy do Prahy, a my vás na její show dostaneme. No jak? Tak o tom už za pár chvil. Předtím Teach Fine nebo Aha.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Sestava Aha za námi, lehce před 15:45 na Signál rádiu a teď tady mám něco pro vás, milovníky osmdesátkové ikony Maggie Rayleigh, která se opět vrací do Česka. Opravdu proběhne tady velký návrat. 28. října letošního roku vystoupí v Lucerna Music Baru tady v Praze a přiveze samozřejmě turné Every Time We Touch s hity jako je Moonlight Shadow nebo Two Fronts a spousty dalších svých hitů. Tato skotská pěvecká osobnost je známá především díky spolupráci s Mikem Oldfieldem a její kariéra trvá víc než 4 desetiletí. To je absolutně neuvěřitelný. No a my vás právě na toto, řekl bych, jedinečnou hudební událost můžeme dostat, a to díky tomu, když se zúčastníte a vyhrajete naší soutěž, která bude opět ano nebo ne. Takže my vám samozřejmě položíme takovou jednoduchou základní otázku, na kterou bude potřeba, abyste odpověděli buď ano nebo ne. Když se trefíte, lupeny na tuto událost jsou vaše a hra bude probíhat od pondělka 5. října do středy 7. října každé ráno. Takže určitě si to zapište do diářů, ať vám to neproklůzne. Tady ta šance velká. A ještě připomínám, číslo do našeho studia, to je 910 260 910. No a já vám moc držím palce. Teď je před námi Michael Jackson anebo Bonnie Tyler. Jsme Signál Radio.

0: Belinda Carlisle a Ayla Luna těsně před půl čtvrtou na Signál rádiu a teď mám tady pro vás, přátelé, takové krátké info ohledně DAB+, takže kdo nás posloucháte právě touto variantou a třeba vám vypadl právě náš signál, Signál rádia, tak je to kvůli změně vysílacích parametrů, takže na rádiu si spustíte nové automatické vyhledávání DAB+ stanic a po dokončení vyberte opět naše Signál rádio a můžete znovu poslouchat krásně naše další osmdesátky, které vám každou minutou pouštíme dále a dále. Takže takové krátké info pro vás, který máte právě nějaký případný výpadek v rámci DAB+. Každopádně doufám, že teď už bude všechno v pořádku. A pojďme dál, máme tady Roxette a nebo taky Tinu Tanner.
1: Posloucháte Signál Radio.
2: Signál Radio.

0: Za námi je sestava Roxette 20 minut před čtvrtou odpolední tady u nás. A já už tady ve studiu nejsem sám, ale se mnou je tady moje skvělá kolegyně, kamarádka Terka Veselá. Terko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. Prosím tě, já mám takový pocit, že ty jsi velká faninka reality show Zrádci.
1: Víš to správně, ano.
0: Dostal jsem takovou malou indici, pověs mi, kdy byste měla možnost tam bejt, na tom křivoklátu, třeba v rámci, dejme tomu, 4., 5., 6. série, chtěla bys bejt zrádce, věrná, anebo případně, kdyby to šlo, hradní paní.
1: Jo, hradní paní. Ty brděl, hele, já bych popravdě, já jsem si vždycky říkala, že bych strašně chtěla zkusit bejt zrádkyně, ale no. Já si myslím, že, nevím, jestli bych to úplně dala, asi by mě víc bavila ta věrná a spíš jako pozorovat ty lidi a schválně jako se koukat, jestli bych to rozpoznala.
0: Okay, no a kdybys byla, dejme tomu, třeba verbovaná k těm zrádcům. Dala bys to nebo jsi odstoupila?
1: Hele, no neodstoupila bych, to je jasný, ale přijde mi, že to je vždycky jenom taková nastražená past, že samozřejmě bych si pak ráda zkusila jako tu roli té zrádkyně aspoň jako na část, ale mám takový pocit, že stejně to vždycky, že potom zemřou co nejdřív, no, takže
0: je to, ano, je to, tak,
1: bála.
0: Je to tak, ale člověk nikdy neví, tak třeba tě tam brzo uvidíme, to by bylo podle mě super.
1: To jo, no to nevím, a třeba tebe, taky, ty by si šel, ne?
0: A nebo půjdeme spolu, já bych šel určitě.
1: No a bude battle.
0: Tak budeme spolu věrní, stejně tak, jako jsme věrní našim 80kám tady na signálu, takže Terko, od teď až do 9. večer. Těšte se na to určitě. No a do konce hodiny tady máme ještě OMD nebo Otavan, tak si je moc užijte. Jsme Signál Radio.

0: To byla Bananarama ve vašich reproduktorech. 16. hodina si žádá rychlý přehled situací na silnicích a zprávy, které se pro vás připravila Lucie Koldová. Ale pak už to na vás budou čekat Phil Collins, Madonna nebo Queen. Prostě ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio, doprava.
0: Jako první zamíříme do ulice Evropská na Praze 6, kde se střetlo osobní auto s autobusem, takže je možné, že se tady na chviličku zdržíte. A to potom i na D1 ve směru na Brno, kde je nehoda nákladního a osobního vozidla na 312. kilometru. Šťastné cesty vám přeje Signál rádio.

0: koupí město Rakovník od Středočeského kraje za více než 800 tisíc korun. Po rekonstrukci by mohla sloužit studentům zemědělské školy i dalším školám k ekologickému vzdělávání. Plánované letecké spojení Brna s Frankfurtem zatím nevznikne. Do výběrového řízení se totiž nepřihlásil žádný dopravce. O dalším postupu budou jednat zástupci města a Jihomoravského kraje. Ve Francii pokračují studentské protesty za více peněz do vzdělávání, které dnes zasáhly stovky středních škol a místy je provázejí násilnosti. Policie zatím zadržela kolem 600 lidí. Došlo také k útokům na učitele a policisty. Na americkém trhu práce v září výrazně zpomalil nábor nových zaměstnanců. Mimo zemědělství vzniklo jen 29 tisíc míst. Nezaměstnanost zároveň mírně vzrostla na 4,2%.
1: Co se děje v regionu?
2: Část Vltavského břehu u Ledáren v Braníku projde proměnou. Magistrát vypsal tender s hodnotou 64,2 milionu korun, jehož výsledkem bude nová stezka pro pěší a cyklisty a také lávka přes zdejší záliv. O úpravách, které zajistí návaznost páteřní cyklotrasy A2, se hovoří už od roku 2022. Hotová stezka zlepší pohyb pěších, běžců, cyklistů a také inline bruslařů. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí má za sebou sezónu, během které získal na kajaku titul mistra světa i Evropy a dařilo se mu také ve světovém poháru. 24-letý závodník si zároveň vytvořil dobrou výchozí pozici k olympijské kvalifikaci a v Los Angeles chce za 2 roky závodit na kajaku i v krosu.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Zítra bude většinou jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Ta se bude během odpoledne rozpouštět. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. Zprávy končí, hudební program pokračuje. Zase za hodinu se na vás těší Lucie Koldová.
1: Signál Rádio.
3: Krásné páteční odpoledne ze Signál Rádia. Moc vás zdraví Terka Veselá. Odbyla nám 16. hodina, postupně společně vplujeme do víkendu a to samozřejmě jak jinak než s našimi osmdesátkami. Jako první se mikrofonu chopí Phil Collins, ale nebude chybět ani kolega Luboš Dvořák. Tak u toho všeho buďte s námi, pro teď mějte ale bezstarostný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do páteční jízdy na Signal Radio se přidali i Undercover. V pořadí je samotná královská kapela, ale před ní se ještě slovo ujme kolega Luboš Dvořák.
1: Televizor k výslechu by mohlo zaznít na chodbě kriminální policie v nejznámější Bartolomějské. Když tam rozmluvili odpůrce režimu, tak mohou prověřit současné elektronické špiony. Jde o kauzu chytrých televizorů s odposlechem uživatelů. Výzkumníci upozorní, že zachycený hlas dokázali televizory převádět do textu a ukládat do svých systémů. Útočníci se takto nezabezpečených dat mohou snadno zmocnit. Tady nejde o to, jak se kdo doma hádá a křičí, ale přístroji jsou běžně vybaveny za sedačky firem, kde se konají porady za zavřenými dveřmi. Vracíme se tak k otřepanému heslu. Pozor, nepřítel naslouchá. Dnes je to asijská konkurence.

0: dozněla La Bamba od Los Lobos. Přinesla spoustu energie do pátečního odpoledne. Na Signál Rádiu nás čekají další pecky v podání Starship nebo Soul Asylum. Ale předtím je ještě nutné zmínit, že pokud jste zvyklí naše rádio poslouchat skrze DAB+, možná jste zaznamenali výpadek. Proto, abyste se na našich osmdesátkách mohli nadále unášet, je potřeba, abyste provedli sken vašeho radiopřijímače a Signál Rádio si znovu uložili. Po tomhle znovu načtení by vás vaše oblíbené hity měly opět hrát i digitálně, tak to zkuste, omlouváme se za komplikace a děkujeme, že jste s námi.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

6 minut po půl páté jste na vlnách těch nejlepších osmdesátek. S Hanou Zagorovou jsme zavítali do naší domoviny, ale za chviličku už nás zase čekají hity světové, a to s Michaelem Sem Bylo, Olivia Newton-John a Johnem Travoltou nebo Duem Wem. Tak si na ně počkejte.

0: Díky Brianu Adamsovi jsme zase o kousek blíž páté hodině na Signál Rádiu. To znamená, že se opět po hodině podíváme, jak to vypadá na silnicích a dálnicích a poslechneme si čerstvé aktuality od Lucky Koldové. Nebude to ale trvat dlouho a v éteru vám zase budou hrát naše osmdesátky. Tentokrát od Murray Head, Paula McCartneyho a Stevieho Wondera nebo Kim Appleby.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Velký pozor si dejte v ulici Novopatská na Praze 9. Mělo by tady být převrácené vozidlo na vozovce. Počítejte tady tedy určitě se zpožděním a možnou tvorbou kolon. A s možným zdržením se setkáte i na D5 ve směru na Rozvadov, kde je porouchané vozidlo na 93. kilometru. Buďte za volanty opatrní.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
2: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne. Právě odbyla 17. hodina a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. V následujících minutách se dozvíte to nejdůležitější, co se právě teď děje doma i ve světě. U divokého prasete dovezeného z Maďarska do Karlovarského kraje potvrdili veterináři nebezpečného parazita svalovce. Nakažené zvíře bylo zlikvidováno. U dalších 64 kusů ze zásilky se parazit neprokázal. Meziroční míra inflace v eurozóně v září vzrostla na tříleté maximum 3,8% ze srpnového tempa 3,2%. V rychlém odhadu to dnes oznámil unijní statistický úřad Eurostat. Za růstem inflace v zemích používajících euro stály zejména ceny energií, které se meziročně zvýšily o téměř 19%. Tři muže podezřelé z plánování teroristického útoku zadržela ve čtvrtek policie na západě Německa. Podle agentury DPA měli blízko k teroristické organizaci Islámský stát.
0: Co se děje v regionu?
2: O jízdy ve zrekonstruované lanovce na Pražský Petřín je zájem. Dopravní podnik za prvních 8 dní provozu přepravil téměř 100 000 cestujících a kvůli enormnímu zájmu přidal i skoro 200 jízd mimo pravidelný jízdní řád. Podle dat dopravce se denně lanovkou sveze v průměru více než 10 000 lidí, což je o 3 000 více než v době před zahájením rekonstrukce. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisté Sparty slaví první domácí vítězství v sezóně. Předávám slovo Petru Plintovičovi.
3: Sparta v předehrávce 7. kola extraligy porazila České Budějovice 4-2. Dalších 6 zápasů se hraje dnes. 100% Třinec přivítá od 17 hodin Litvínov. O půl hodiny později hrají Vítkovice s Karlovými Vary. 4 duely začnou v 18 hodin. Pardubice hostí Plzeň, Kladno Hradec Králové, Kometa Brno Mladou Boleslav a Liberec si to rozdá s Olomoucí.
0: Signál Rádio, počasí.

0: už velmi brzy uslyšíte v éteru Signál Rádia, kde je s vámi stále Terka Veselá. Já vás moc zdravím a přeju krásný pátek. Máte o víkendu náladu na nějaký kratší výlet nedaleko Prahy, ale nic vás nenapadá. Od toho jsme tu pro vás samozřejmě my a já vám už za chvíli jeden tip na výlet nabídnu. Buďte u toho s námi, nejdřív ale slibované osmdesátky. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Vaším společníkem je Signál Radio, kde si teď na chvilku dáme pauzu od hudby a vydáme se na výlet. Typu na zajímavá místa není nikdy dost a proto se na chvíli přemístíme do krásného Posázaví. Tam je toho k vidění opravdu spoustu, ale já pro dnešek vybrala Žampašský viadukt. Žampach je naším nejvyšším kamenným železničním mostem. Je položen na trati takzvaného Posázavského pacifiku mezi stanicemi Jílové u Prahy a Luka pod Medníkem. Při pohledu na viadukt nám může připadat, že u nás taková stavba nemá obdoby a není českého původu. Nebudeme popravdě úplně daleko od pravdy. Pracovali na něm totiž dělníci z celé Evropy, zejména Italové v letech 1898 až 1899. Svou inspiraci hledali architekti, ale i u starověkých Římanů a očividně odvedli velmi dobrou práci, protože most prý nikdy nebyl výrazně opravován, a to i přesto, že přes něj denně přejede okolo 30 vlaků. Se 42 metry se Žampašský most řadí na druhé místo nejvyšších kamenných železničních mostů ve střední Evropě. Předběhl ho pouze most ve Švýcarsku. A pokud tady mám nějaké milovníky Harryho Pottera, tak vás možná nalákám tím, že vypadá dost podobně jako skotský most, přes který jezdil Bradavický expres. Tak na to koukněte, když tak vám přeju pěkný výlet a my míříme opět za muzikou.

0: 5 minut půl šestá, čas, který trávíte se Signál rádiem. A to se vám odmění další várkou skvělých hitů od Sandry, W nebo Whitney Houston.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia.

0: One Moment in Time, ta nám zpívala Whitney Houston. Je ale čas se posunout dál a tentokrát to bude za jednou z kazetových pásek.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Magneťák nám dneska přehraje jednu z velkých vykopávek, a to The Great Commandment od německé kapely Camouflage. Ta se dala dohromady skoro v polovině 80. let. Založili ji kamarádi, co ujížděli na tehdejších syntezátorech, elektro a temnější atmosféře. A byli dokonce přirovnáváni ke kapele Depeche Mode. To samozřejmě brali jako velkou poctu, ale ze začátku se jim ani zdaleka nedařilo za hranicemi Německa. V roce 1987 to ale změnil právě hit The Great Commandment, který je do mezinárodního povědomí vystřelil opravdu rychle. Bodoval nejen v Evropě, ale i v USA a od té doby se objevuje v 80kových playlistech, klubových setech i retro hitparádách po celém světě. No a nechybí samozřejmě ani u nás, tak pojďme na něj.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Čas letí, když se člověk dobře baví. Máme těsně před šestou na Signál Rádio, nám naposledy zazní zprávy Lucky Koldové, tak s námi buďte i skrze ně. A pak se těšte na další skvělou várku hitu od Jezu, Annie Lennox nebo Ilou.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ještě ale rychlý pohled na silnice. Tři osobáky se střetly na Barandovském mostě ve směru do centra, tak je dost možné, že se tady na chviličku zdržíte. A to potom i v Brusnickém tunelu ve směru na Břevnov, kde je nehoda dodávky s osobním autem. Projíždějte na obou místech opatrně a mějte poklidné cesty po zbytek večera.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
2: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
3: Více na cherrymotor.cz.
6: Signál Rádio, zprávy.
7: Je tady další rychlý přehled událostí, ve kterém se teď podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Univerzita Hradec Králové si 5. října připomene nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla, a to společnou četbou a pietou na náměstí Václava Havla v kampusu na Soutoku. Program začne ve 12 hodin. Vzpomínkové akce v den Havlových narozenin organizují i další instituce v kraji. Necelé 2 týdny před svými stými narozeninami zemřela ve čtvrtek herečka Štěpánka Ranošová. Herečka byla jednou ze zakladatelek ostravského divadla Petra Bezruče a jeho dlouholetou přední členkou. Před 2 lety obdržela cenu Thálie.

0: I přesto, že Praha by stavěla na svých pozemcích. Připomeňme, že vedení metropole plánovalo do roku 2035 postavit 6 000 bytů. Hotový zatím není žádný. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Judista David Klamert plánuje ukončit příští týden na mistrovství světa v Baku reprezentační kariéru a chce se loučit se vztyčenou hlavou. Na dnešní online tiskové konferenci řekl, že by rád překonal své maximum, kterým je na světovém šampionátu 9. místo. Po skončení kariéry se chce stát trenérem.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude podle meteorologů jasná nebo skoro jasná obloha. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Ta se bude během odpoledne rozpouštět. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi 20 až 24 stupni. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Lucie Koldová vám děkuje za pozornost a přeji vám krásný start víkendu.
2: Signál Rádio.
3: Pěkný poslech Signál Rádia, kde nám odbyla 6. hodina. Spolu s ní se tady vytvořil další 60-minutový playlist, ve kterém nechybí 80ky od Jezu, Ilo nebo Aby, tak se máte určitě na co těšit. Ale nebude chybět ani pozdrav od kolegy Jirky Svobody, který vám skrze signály z minulosti prozradí, od kde se na hvězdy díváme skrze dalekohled. V tuto chvíli vám ale pozdrav posílá Terka Veselá a spolu s ním i hit Only You.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrt na sedm z éteru mizí hit Calling America a nahrazuje ho kolega Jirka Svoboda.
1: Posloucháte Signál Radio, dnes je 2. října a v roce 1608 to byl den, kdy byl vydán patent na dalekohled. Roztáčím kola našeho stroje času, abychom si mohli připomenout i další výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2007 televize Prima upozornila na záměnu novorozenců, která se stala koncem roku 2006 v Třebíčské nemocnici. Před Vánocemi 2007 se obě holčičky vrátily ke svým biologickým rodičům. V roce 1988 měl premiéru první díl televizního seriálu Chlapci a chlapy. V roce 1952 se Spejbl a Hurvínek stali profesory na vysoké škole. Na divadelní fakultě AMU v Praze byla otevřena katedra loutkoherectví, vůbec první na světě. Jejím vedoucím se stal Josef Skupa, tedy autor Spejbla a Hurvínka. V roce 1928 byla založena mezinárodní katolická organizace Opus Dei. A v tento den v roce 1421 husiti zvítězili v bitvě u Žatce nad německými křižáky.

0: Pátek večer se dopřáváte to nejlepší z let 80. na Signál Rádiu. A do víkendu vám energii dobijou i Samantha Fox, Phil Collins nebo Laura Branigan. Tak ti už za chvíli.
1: Posloucháte Signál Rádio.

0: Ladíte Signál Radio, kde nás teď na mimořádnou recyklaci pozve kolega Luboš Dvořák.
1: Představte si, že i elektroodpad má svůj mezinárodní den. Proto Národní technické muzeum v Praze připravilo další recyklační víkend. Akce bude probíhat příští pátek a sobotu na parkovišti před budovou muzea na Letné. Více mi už řekl ředitel muzea Karel Xandr.
2: Lidé za vstup do muzea můžou přinést nějaký spotřebič a když kolegové ten spotřebič uznají za hodný toho, aby byl do sbírek, tak jde napravo tedy do muzea a když je to předmět, který není hodný, aby šel do muzea, tak jde nalevo do toho kontejneru k té recyklaci a zároveň ti lidé mají ten den vstup do muzea zdarma.
1: Vysloužilý elektrospotřebič je možné kdykoliv nabídnout také prostřednictvím interaktivního formuláře programu na www.muzejnirecyklace.cz. Naživo to bude o volebním víkendu 9. a 10. října od 8:30 do 17 hodin. Úspěšný víkend tento i příští přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Odbyla 7. hodina ze studia Signál Rádia, vás zdraví Terka Veselá. Ideální čas na to navrátit se zase k hudbě je tu. Čekají vás hity od Shakin' Stevens, Pet Shop Boys nebo Susan Vega. A abychom byli v obraze o tom, co se děje v životech hvězd nejen 80. let, kolega Martin Čípa pro vás chystá souhrn toho, co se dozvěděl na sítích. A vy se tak můžete těšit na to, co všechno chystají The Common Arts, Cher, Mike and the Mechanics, Mariah Carey nebo Rick Astley. Tak si to nenechte ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pěkný večer ze studia Signal Rádia, kde si od Susan Vega mikrofon přebírá kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Kapela The Communards slaví na sítích 40. narozeniny svého singlu Don't Leave Me This Way. Ten právě v září vystřelil na špičku hitparády ve Spojeném království a stal se nejprodávanějším singlem roku 86. Teď vychází znovu v nákladu pouhých 1000 kusů a obsahuje hned 10 verzí tohoto hitu. Cher už tradičně na sítích zve na speciální charitativní večeři, kterou pořádá ve svém domě v Malibu. Místa u stolu se dala vydražit, ale fanoušci je můžou taky vyhrát, když přispějí na dobrou věc. Cher k nim přihodí i letenky a ubytování na 2 noci. Mike and the Mechanics se vrací na pódia. Ty největší hity zahrají v květnu a červnu příštího roku v rámci tour Back on Track. Zastaví se i poměrně blízko českých hranic, v Lipsku, Chotěbuzi a nebo ve Vídni. A Mariah Carey už definitivně šlape do Vánoc. Minulý týden odstartoval předprodej jejího turné Christmas Time, a to i v Evropě. Zatím s termíny v Británii a na Maltě. Vánoční koncert už oznámil na Instagramu i Rick Astley. Uskuteční se v londýnské Royal Albert Hall. Nezapomeňte sledovat i Signál Rádio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.

0: Lionel Richie nás pozdravil hitem Hello a vy se už za chvíli můžete určitě inspirovat a taky někoho pozdravit, protože se nám pomalu, ale jistě blíží signály pro radost. Tímto bych vás tedy chtěla vyzvat, abyste, jakmile uslyšíte výzvu, vytočili 910 260 910 a pro někoho vybrali písničku na přání.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Páteční večer vám zpříjemnila Kylie Minogue a někomu ho teď zpříjemní i posluchač Tomáš, který se k nám dovolal do studia.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Tomé.
2: Čau Terko, slyšíme se?
0: Slyšíme, tak dneska
2: Terko,
0: je to na tobě.
2: Já bych chtěl písničku, jestli můžu mluvit.
0: Určitě.
2: Já bych chtěl písničku pro tebe, Terko, jsi skvělá.
0: Děkuju.
2: Jediná moderátorka ženská na svým rádiu. Pro retro, pomůžeme ještě Evičku Aštěvičkova, pro Evičku Aštěvičkova, pro Lukáška Bláhu. A pro mamku, pro mě a poslední si rádu se skvělý.
0: Děkujeme moc.
2: Ale... I want to break free.
0: Dobře, tak I want to break free od Queenu. Tak jo, užívej večera, ahoj.
2: Jo, díky, čau, mě se zdá. A počkej ještě na trátě, jo?
0: Dobře, ahoj.
2: Čau.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Doba dabová.
1: Digitální rádia vám na displeji zobrazí nejen logo stanice, ale i další informace o vysílání.
0: Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB+.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, máme tady 8. hodinu, doufám, že už většina posloucháte z pohodlí domova nebo třeba cestou za nějakou páteční zábavou. Pokud ale s nějakou tou zábavou potřebujete pomoci, tak od toho jsme samozřejmě tady. Chystají se Depeche Mode, Rod Stewart nebo Tanita Tickerem a potom taky signály hudební minulosti Lukáše Bláhy. Nudit se tady určitě nebudeme a můžeme se do toho rovnou pustit, tak mějte ještě jednou pěkný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Twist in My Sobriety, skvělý hit do pátečního večera. Ještě lepší bude Friday I'm in Love od The Cure, ale nejdřív se slovo převezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Zaprvé se vracíme do 2. října 2017, kdy svět truchlil nad ztrátou Toma Pettyho. Americký mistr kytarových riffů a jeden z nejprodávanějších hudebních umělců všech dob odešel z tohoto světa ve věku 66 let. Příčinou úmrtí bylo předávkování sedativy a analgetiky, která užíval proti silným bolestem kyčle a bederní páteře.

Proti proudu času plujeme zpět přesně o 20 let. Gruzínsko-britská zpěvačka Katie Melua se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů díky odehrání koncertu na nejhlubším místě. Stalo se to 303 metrů pod hladinou moře na norské platformě Troll A v Severním moři. Katie a její kapela podstoupili před show rozsáhlé lékařské testy plus trénink přežití. Hudebnice později popsala dosažení rekordu jako nejsurrealističtější vystoupení, jaké kdy udělala.

Končíme 2. říjnový den letopočtu 1995. Nick Cave a jeho The Bad Seeds společně s Kylie Minogue vydali duet Where the Wild Roses Grow. Song následně obdržel australskou obdobu Grammy v kategoriích single roku, píseň roku a nejlepší popová nahrávka. Popem unavená Kylie Minogue, která v té době hledala své místo v hudební branži, prý od Nicka po jednom ze společných vystoupení slyšela větu: Kylie, ty musíš dělat pop, a poslechla ho.

0: Máte nalazený ten nejlepší signál, a to doslova, protože jsme pro vás připravili další skvělou soutěž. Tentokrát budete moci vyhrát dvě vstupenky na koncert legendární zpěvačky Maggie Reilly. Jak jste možná zaznamenali, ta se vrací do Česka a už 28. října vystoupí v Lucerna Music Baru. Pokud se tedy u nás ve vysílání užíváte hity jako Two Friends, Every Time We Touch nebo třeba Moonlight Shadow, tak si jenom představte, jak si je budete užívat naživo. Soutěžit se bude skrze naší známou hru Ano nebo ne, kdy vám položíme otázku a vy budete muset vybrat jediné správné slovo. Když vyberete správně, dva lístky máte v kapse. Jenom pozor, tentokrát nesoutěžíme celý týden, ale pouze do středy 7. října. Tak už v pondělí buďte připraveni, budeme držet palce a kdyby vás o soutěži zajímalo cokoliv dalšího, všechno najdete na www.signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Radio Gaga na Signál Rádio. Tímto jsme krásně zakončili naši dnešní společnou jízdu. Loučí se s vámi Terka Veselá, ale ne na dlouho, protože se slyšíme hned zítra ráno v 8. Tak si užijte páteční večer. Nezapomeňte, že už od 9 začíná The Power of Love, kdy vám budeme hrát samé romantické osmdesátky. A slyšíme se zítra. Tak ahoj.

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.